0: und täglich gebadet im Blau der Augen des einen oder im trockenen Wüstensand der übrigen. Vergessen wir im Übrigen nicht, dass schnell der Platz frei wird für den Panther aus Handschuhen, der uns vor der Ansteckung durch allzu eifrige Zärtlichkeiten bewahren wird.
1: Na mě jste mi to vyprávět. Víte, já celý život čekám, že se mi přihodí něco, co se ještě nikdy nikomu nestalo. Dívám se na věž, čekám, že se pohne. Chodím na nádraží, čekám, že přijede vlak. Ale všechno se děje někde jinde, pane. Já nemám o čem psát. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybych toho vašeho zajíce potkal já?
2: Já bych ho byl raději nepotkal.
1: Zatím, že jste primitiv, pane. Ale já, rozumíte? Já jsem básník.
0: Wir suchen den Kurzschluss mit allen tatsächlich unverdorbenen Wesen, die nicht allzu sehr zittern bei dem Gedanken, dass sie sich verbrennen werden. Wir suchen den Kurzschluss.
3: Hledáme krátké spojení se všemi skuténe neskazenými bytostmi, které se Philip Netfesou při pomyslení ze se popálí. Hledáme krátké spojení.
4: Ven z šedivých baráků vylezly maškary v ledovém jitru v den posoudné noci. Pět zlaměných širáků, pět lahví kampáry a nenávist vnitru, co odznaky moci.

0: Jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Do cvičení sloní a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy, do cvičení šváby a cvičené žáby, do cvičení mroži a za nimi z nože dál.
1: Wer singt dort hinterm schwarzen Vorhang still seine Miserere? Ach, das bist du, o untreue und untröstliche Nacht. Du balsam triefende Geliebte, Obstduft, der mir lacht. Du Falterblut des Morgenrots, du Schatten, der bald springt. Kadaver, der im Mondeslicht sein eigenes Fleisch verschlingt. Dein heißes Haschisch-schwarzen Licht, das jede Zukunft findet, ist deine Stimme, die zerstört vom Echoklang erblindet. Du Todeslaute, die erglänzt im schwelenden Orchester. Dich machten mir die Parzen einst zu meiner großen Schwester.

0: Můj spánek křeští po střechách jak hysterická žena a umíráček bije dál jak motiv z Beethovena. Mé tiché bdění ondlívá jak žena při lásce. Ach, usíná, však pádí dál ve zlaté ohlávce, do karmínových prérií, do země lotofagů, do korálové zahrady, do prostředia magů.
1: Nacht schwärmte ihren Bienentau aufs Obst der Gärten aus, schuf aus dem Kathedralengold sich einen Türmchenstrauß. Die Sterne schlugen tropisch ein wie Totenbettsoprane. Nacht, trommelloser Sargumzug. Nacht, tote Karawane.

umělá vlhkost děsí se světla. Démoni tou branou vcházejí. Ránový větví koncelán, krumpáče, kotvy, skládky a lomy. Studený brázdy pod vratkou várkou, hynoucí půda tu poliká domy. Kde bylo srdce, mám teď jen závěje, ale v čaji s medem je kapka naděje. Nízká oblačnost.